0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

now. Hrajeme vám 90. Non-stop! Hit Radio 90.

never needed anyone. And making love was just for fun.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio 90.

Hit Radio 90. 90. 90 non-stop.

devadesátky. Non-stop! Hit Rádio 90.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
2: Čeká vás samosběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samosběru na našem webu a sociálních sítích.
1: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
3: Prázdniny sice končí, ale léto na Klínovci pokračuje. Trail park Klínovec je v provozu až do 28. září každý den. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailů, běžte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v trail parku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak a přijďte si užít konec léta do trail parku Klínovec.
4: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

my essence.

0: nechali si ji zamčenou v šuplíku a takhle krásně uzrála. Dobré ráno, 6.57 z Hitrádia 90 přeje Vláďa Řepka. Se mnou je tu už Eliška a my víme, jak je na silnicích.
1: Doprava.
2: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Na dálnici D52 směr Brno u Rajhradu boural nákladňák s osobákem. Po nehodě stojí u Krajnice, tak je nepřehledněte. Na jihu Moravy zůstaneme. Na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy na půltém kilometru bouralo osobní auto s nákladňákem. Nehoda je v pravém pruhu. Připravte se na zdržení, kolona se táhne asi 2 kilometry. Silný provoz čekejte na příjezdu do Brna i po D1. Poskakovat budete od 190. kilometru a naberete asi čtvrt hodinky. A dopravní nehoda osobáku se zvěří pak komplikuje provoz na dálnici D11, a to směr Praha. Bouralo se na 31. kilometru v místě dopravního omezení a na místě počítejte s asi 15 minutami navíc.
0: Já ještě přidávám, na výjezdu z Plzně směrem na Klatovy u nájezdu na dálnici D5 bourala dvě osobní auta. Doprava na místě zpomaluje, blokovaný je částečně jeden jízdní pruh.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Co má stavebniny?
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
2: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
5: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
4: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
5: Baru, jedeme hned! Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
8: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
10: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
11: Levels.
12: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.prageboats.cz.
12: Už ví.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
15: Vraňany nabízejí.
16: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
15: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
17: Počasí.
18: Dneska čekejte většinou oblačno, srážky ojedinělé a když bude pršet, tak jedině v Čechách. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy může být až 27.
17: Hrajeme vám 90ky non-stop.
18: Krásné ráno, 7:02, správně ladíte Hit Radio 90, chválím. Já se jmenuji Vláďa Řepka a hlásím, houby rostou. Kde? Na Tachovsku. Kde dokonce padl nový český rekord. Houbař tam našel obřího kotrče, který vážil přes 15,5 kila. Jesus loves you. To bude smaženice.
17: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Dotřepali jsme Broken Wings, miloval jsem původní verzi od Mr. z 85. a C-Blocky skvěle posunuli a dali krásný kabát z roku 98. Skvěle hrajeme v 7.12, jsme Hit Radio 90. Až vám někdo bude volat a bude mluvit perfektně česky a vydávat se za bankéře, tak zbystřete, je nový podvod. Snaží se přesvědčit nás po telefonu, abychom si stáhli mobilní aplikaci a útočníci pak jenom přiloží platební kartu, zachytí NFC a v reálném čase nám po internetu vyluxujou peněženku. Takže pravidlo, banka nikdy po telefonu nechce instalovat aplikace ani přikládat kartu k mobilu. Tak jsme poučení, za chvíli si na to zahrajeme třeba Lucii Bílou, jinak to nebude.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
6: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

Před 30 rokama, to je náhoda, zrovna v září v Česku vrcholilo šílenství jménem Drákula, který se hrál v Pakulu, v Paláci kultury. A právě Lucie Bílá v něm hrála jednu z hlavních rolí. My jsme si ji připomínali hitem Jinak to nebude. Ale zpátky k září a k jinému šílenství. Jenže musíme na metro, na Cčko, jedeme na muzeu, tam se stoupíme na Ačko, ještě k tramvají a jsme na Letný. Jasně, a tady se chystalo ještě mnohem něco většího. Pamatujete na 35-metrovou sochu Michaela Jacksona, postavenou na místě po Stalinovi? Tak si to společně v pondělí 7. září připomeneme. To bude 30 let od koncertu Michaela Jacksona v Praze. U nás tady na Hit Radio 90 chystáme celodenní speciál, večer o 6, dokonce živou dvouhodinovku History Night s Míšou Kleinem a na našem Facebooku a Instagramu soutěž o digitální DAP rádia pro ty z vás, co se podělí o svoje vzpomínky z Letný. Takže si to napište někam do kalendářů, v pondělí to vypukne. A tohle, to už je Meredith Brooks, Bitch. 7:28. Krásné ráno, zítra DM90 přeje Vládě Řepka.

0: krásce nemá. Ví to Eňa, ví to Pepa a nově to ví i jeden britský cestovatel, který před 2 lety na luxusním letišti v Singapuru sprostě ukradnul z figuríny džínovou bundu, stála 6 000 a odletěl. 2 roky si žil s pocitem, že svět je v pořádku, ale jakmile tenhle génius přiletěl znovu do Singapuru, tak co se stalo? No, zatkli ho. A jak jsem mluvil o Pepovi a o Eně, tak Eňa dohrála, teď na Hit Radio 90 a Pepa, kabáti Colorado, budou za chvilku. Je 7:38, já jsem Vláďa Řepka, krásný ráno.
1: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok. Freeport, jen 10 minut od Znojma.
2: Baumax slaví 10. narozeniny.
3: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
2: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 6. září do Baumaxu v Praze Michly.
3: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
3: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
2: Více na Baumax.cz.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me baby one more time.

0: devadesátka. Devadesátka. Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Táta vždycky říkal, lochu, žádný strachy. Jseš kovboj v Coloradu, můžeš králi pást. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy a odjel v klidu krás.

0: takový mature na Hitrádiu 90. Nechce se mi rušit, ale máme 4 minuty do 8. Podíváme se třeba, jak bude, kdy dorazí do Česka studená fronta a taky jak to jede.
1: Doprava.
0: Na výjezdu z Prahy do Kolína na Českobrodské u křižovatky s ulicí do Panenek došlo ke střetu osobního auta s motorkářem. Se zdržením počítejte v obou směrech. Eliško, pěkné ráno, co máš ty?
2: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Silný provoz očekávejte na příjezdu do Brna po dálnici D1. Poskakovat budete od 179. až po 196. kilometr. Osobáky naberou okolo 20 minut, nákladní doprava bude v koloně popojíždět víc než půl hodiny. Na D1 zůstaneme, na 35,5 kilometru ve směru na Brno stojí v levém pruhu porouchané vozidlo. Tak tam raději dejte nohu z plynu a vůz nepřehledněte. A s kolonou kvůli hustému provozu počítejte i na Pražském okruhu ve směru k D1. Doprava vás

0: Ne mezi 23. a 19. kilometrem a ztratíte asi 20 minut.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
4: Pamatujete si?
5: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
6: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
5: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You My Heart, You My Soul a další hity, které zná několik generací.
6: 12. září, Johan V. Třebívlice.
5: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: 90.

0: DAB i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Po teplém závěru pracovního týdne s letními teplotami až ke 30 dorazí do Česka studená fronta. V sobotu přinese déšť i výrazný pokles teplot. Ochlazení ale nebude mít dlouhého trvání. Příští týden se znovu výrazně oteplí. Jednání o podobě rozpočtu budou dnes pokračovat schůzkou premiéra Babiše se zástupci koaličních motoristů. Ti podobně jako SPD považují za příliš vysoký navrhovaný deficit 389 miliard korun. NATO a Evropská unie jsou díky ruskému prezidentovi Putinovi, který rozpoutal válku proti Ukrajině, jednotnější a odhodlanější. Řekl to ve středu český prezident Petr Pavel v rozhovoru pro televizi CNN. Americký prezident Donald Trump navrhl přejmenovat Hormuzský průliv na Trumpův průliv. Uvedl to na své síti Truth Social. Jako odůvodnění uvádí, že strategický vodní uzel je nyní pod kontrolou Spojených států. Dnes se startuje nový ročník hokejové ligy mistrů. V něm se představí i kompletní trio českých klubů. Plzeň přivítá od 17.30 švédské Regle. Ve stejném čase rozehraje Liberec utkání na ledě Tapary Tampere a Pardubice nastoupí od 18 hodin proti polskému Tychy.
2: Vladané, děkujeme do Newsroomu.
0: Počasí.
2: Ještě kouknem, že dneska bude většinou oblačno, když bude pršet, tak jen občas a hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy může být až 27.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: A díky za ty teploty, co máme, protože to léto bylo nejteplejší za posledních 150 let, tedy alespoň v Paříži. Jsou 8:02, nezdržujeme, jedem dál, já jsem Vláďa Řepka, krásný ráno vám přeju s Hit Rádiem 90 a Ricky Martinem.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Robin, Show Me Love, 8.14 na Hitrádiu 90. Krásné ráno vám přejeme a díky za to, že nás ladíte v dabu nebo na webu. Tak, prosím, přál si někdo platit? Se nám v Česku teď rozmohl takový nešvar, jak všude platíme těma kartama, tak si restauratéři, ale podobně to dělají ve státech, takže nic novýho, nastavili na terminálech automatický dýško. To samozřejmě odklikávat nemusíme, ale nebyli bychom to my Češi, aby nás to neštvalo. A vadí to každému třetímu zákazníkovi. Já zvedám ruku, že mě ne, a vy mi taky klidně napište, jestli ano nebo ne. Za chvilku hrajem třeba Sheryl Crow nebo Big Mountain na Hitrádiu 90. Krásné ráno.
1: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice. Autojarov.cz.
6: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Miluju hlášku z filmu Trhák, kde se po výbuchu vesnice scénárista Jíša, Zdeněk Svěrák, ptá režiséra Kohoutka Ladislava Smoljaka: a prosím vás, kdy se budou točit dožínky? No nás tak zajímají vaše dožínky. No zajímají, když se to týká Prince, akorát si ho hrajeme. Minulý pátek měli totiž všichni jeho fanoušci žně. Správci archivu vydali nový posmrtní album s názvem Timeless a na něm je 10 raritních dosud nevydaných skladeb. A určitě to není poslední, protože Prince skládal tak zběsilým tempem, že prý nechal materiál ještě na hodně dalších desítek let. Je 8:30, ladí vás zítra Radio 90, tohle je Kim Mazel a my vám přejeme krásný ráno.

0: Na Hit Radio 90 Madonna. Není úplně dobrý, když ráno vstáváme z postele a jako první věc, kterou uděláme, že vezmeme do ruky mobil a zčekneme sítě. Zveme si tím vlastně do toho nejintimnějšího prostoru, do postele, kde jsme v pyžamu nebo nahý, tisíce lidí. A naše mysl je v tu chvíli nejvíc otevřená a citlivá a taky nejvíc zranitelná. No ale co, už je 8.40, takže mobily do ruky a jedeme. A přidejte si nás a v pondělí můžete vyhrát dabový rádio.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do pece pod Sněžkou.
5: Sobota 5. září.
4: 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
5: Sobota 5. září.
4: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
1: Hit Radio 90. 90.

0: MC Sar a Real McCoy. 8.54, my jsme Hit Radio 90, já jsem Vláďa Řepka, přejeme vám krásný čtvrtek. A bude to tak i po té, co se dozvíme, jak je na silnicích, Eliško?
1: Doprava.
2: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Silný provoz stále očekávejte na příjezdu do Brna po D1. Poskakovat budete mezi 178. a 196. kilometrem. Osobáky naberou asi 30 minut, nákladňáky budou v koloně popojíždět víc než hodinu. Na D1 zůstaneme, na 52. kilometru na trase Brno-Praha nepřehledněte porouchanou dodávku. Kolonou pak kvůli hustému provozu počítejte i na Pražském okruhu ve směru k D1. Doprava vázne mezi 23. a 19. kilometrem, ztratíte asi 20 minut. A kvůli této nehodě pak čekejte potíže i na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Poskakovat budete okolo 15 minut, a to od 7. kilometru až po ten 0.
0: A já přidávám Prahu. Ulice k Barrandovu směrem z centra, u křižovatky se srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh, tak počítejte se zdržením v koloně. Dobře, dojďte.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Atención!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
6: Yes!
7: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Když život prudce zastaví...
9: Zase jsem ji našel v tramvaji.
10: A vy jste všichni rodina?
9: To nejsme.
8: Vždy je dobré mít se koho chytit.
9: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
8: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
14: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
13: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
14: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
13: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
14: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
15: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
0: Počasí. Dneska čekejte většinou oblačno, když bude pršet, tak jen tady u nás a občas v Čechách. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy můžete čekat až 27.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: 9:59, vítejte na Hit Radio 90, zdraví vás Vláďa Řepka, pěkný čtvrtek vám přejeme. Napadlo vás někdy ráno při příchodu do práce, kolik peněz byste museli mít na účtu, abyste v práci mohli prásknout dveřma a říct, tady končím? Odborníci to spočítali přímo pro nás, pro Čechy.

0: Žít si jako Phil Collins, Another Day in Paradise, no, schválně, co myslíte? Kolik milionů je potřeba na úplnou svobodu a kolik na to, abyste mohli dělat třeba jenom 4 dny v týdnu? Odborníci to vypočítali přímo pro nás, pro Čechy, a to magické dodatkové číslo je... Na život bez práce ve dvou bychom potřebovali zainvestovat 27 milionů korun a na 4denní pracovní týden cca 4 miliony. No jo, ale kde to vzít a nekrást? Přemýšlet můžeme, až nám bude hrát Desiree na Hit Radio 90. Za chvilku, pěkné dopoledne přejem.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova. Nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky
6: CZ.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragueboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Prověřili jsme jedny pionýry taneční muziky 24/7, kteří zavedli to, co po nich pak opakovali všichni Eurodance hujeři. To znamená, rapper zpívá sloky a zpěvačka, nejlépe samozřejmě nějaká moc hezká, chytlavý refren. Hráli jsme si je na Hitradio 90 v 9.25 před Chesney Hawksem. A co vám od něj pustím? No, the one and only. A jestli si zrovna říkáte, co Chesney dělá v roce 2026, tak vás mimochodem docela překvapím. On je pořád aktivní, pořád koncertuje a dokonce na konci léta představil novou sestavu svojí kapely a udělal si z toho čistě family business. Na bicí hraje brácha a na kytaru jeho 20-letý syn Indiana. Tak zatímco v 90. omdlevaly faninky v prvních řadách z Chesneyka, dneska je to z jeho mladé kopie. A nebo z toho tepla. Hit Radio 90.

0: My jsme Hit Radio 90 v 9.36 vás sladíme Wet Wet Wet, Love Is All Around. Možná si to pamatujete z filmu 4 svatby a jeden pohřeb. A protože je dneska čtvrtek, tak mají v kinech samozřejmě premiéry. Jeden film mě tam zaujal, 8 nohou a milion followerů. Film o skupince slavných influencerů, kteří přiletí na tropický ostrov otevírat nový luxusní resort a natáčet obsah. Tak by to mohla být sranda, je to z Velké Británie. Za chvilku Freddie Mercury, Manic Street Preachers, Ace of Base, já se jmenuji Vláďa Řepka, budu se těšit zítra v 7 a taky přijde za chvilku Markéta Rachmanová.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Jsem hrdina, jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
5: Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit Radio 90. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry.

0: Posloucháte Hitradio 90, Pet Shop Boys, 5 minut před 10. hodinou. Hezké dopoledne.
1: Doprava.
2: Hezké dopoledne přeje Eliška Vodrubová. Bouralo se na dálnici D4. Na 9,5 kilometru ve směru na Strakonice se vyšetřuje nehoda 2 osobních aut. Dávejte tam velký pozor. Opatrně taky na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 195. kilometru bouralo osobní auto a nákladák. I tady čekejte zdržení. A silný provoz dál očekávejte na příjezdu do Brna po D1. Poskakovat budete od 179. po 196. kilometr. Osobní auta tu naberou asi 30 minut, nákladáky ale budou v této koloně popojíždět více než hodinu.

0: rád stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Byt 2 plus 1 v Ústí nad Labem Neštěmicích za 2 516 160. Byt 1 plus 1 v Mostě za 1 860 000. Byt 1 plus KK v Mostě za 1 395 000. Rodinný dům v obci Líbeznice Praha Východ za 36 milionů. A byt 2 plus 1 v Gdyni na Domažlicku za 2 850 000 korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Když život prudce zastaví.
7: Zase jsem ji našel v tramvaji.
8: A vy jste všichni rodina?
7: To nejsme.
6: Vždy je dobré mít se koho chytit.
7: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
6: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
9: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
10: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás raj.
9: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
10: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
11: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
9: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
12: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
13: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Dneska bude jasno, polojasno, teploty velmi příjemný, někde mezi 21 a 25. Odpoledne se můžou přihnat lehce mraky, může i malinko sprchnout, ale žádná dramata.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Tak hezký čtvrtek, je 3. září. My jsme se tady v rádiu shodli, že takovýhle příjemný klima bychom si vlastně uměli představit klidně tak do konce roku. Pak se nechat lehce posypat sněhem, za závěma a lyžema vyjet do hor, aby to prostě všechno bylo tak nějak akorát. Tak s vámi Markéta Rachmanová a teď už taky 5 borců v bílém.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: byla prvá.
1: Na Hitrádiu 90 Lucie. Pro ně letošní sezóna koncertů ještě zdaleka neskončila. Teďka v sobotu třeba pokračují koncertem v Dubňanech a o týden později je můžete chytit na Špilberku. Tam bude Robert Kodym rozvolňovat svou, možná už mírně prořídlou hřívu nad Brnem.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzívně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.
12: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révivěné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.

Posloucháte Hit Radio 90, za 4 minuty bude 10:30 ve čtvrtek dopoledne. Hezký den. George Clooney si možná teďka právě dává svoje presíčko v Benátkách, protože právě tam včera večer získal cenu na filmovém festivalu za celoživotní přínos filmu. No a asi se shodneme, že je nesmírně správně, že někdo s tak krásnou tváří se o ní dělí s filmovýma fanouškama už tolik let na plátně a že se na to hlavně pořádá koukat. No a právě v Benátkách se taky poprvé objeví v premiéře úplně nový dokument o skupině Oasis. O něm jste určitě už taky slyšeli. Příští týden, 10. září, jde v premiéře i do českých kin. A mě jako opravdu regulérně zajímá, kolik fanoušků Oasis za nima přijde i do kina. Protože, jak víme, poslední roky se do kina úplně moc nechodí. Kromě Odyssea teda samozřejmě. Takže Odysseus, Oasis, je to podobný. Mohl by to být sukces. Dáváte si Hit Radio 90, za chvíli třeba Black Hole Sun a právě teď už Latino, Ricky Martin. A tady na Hit Radio 90, hezký den.

0: Možná to taky byla kdysi dávno vaše oblíbená parta Soundgarden. A i když se dneska svět změnil a točí se malinko jinak, tak hlas zpěváka Chrise Cornella zůstává. A kapela už je prý velmi blízko k tomu, aby ho opět oživila v pár nových trecích, který vyjdou. Už se míchají ve studiu. Tahle ta posmrtná alba, to je teda vždycky riziko. Ale taky možná příležitost, jestli by Soundgarden neměli třeba uvažovat o novým frontmanovi anebo frontmance, podobně jako to udělali třeba po smrti Chestera Benningtona Linkin Park. Do 11. tady vidím Faithless a to si užijeme hodně. Hit Radio 90, hezký den.
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hit paráda Eurochart Hot 100.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Březová!
6: Tatí, prej mají otevřeno jen pár dní v roce. Březová!
7: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort Březová.cz
1: 90ky. You got that something. Jsou zpátky. 90ky. Hit Radio 90.

0: andělské zakončení další hodiny dnešního čtvrtečního dopoledne tady na Hitrádiu 90, Robbie Williams. Podíváme se na počasí, jak se to celý chystá nad hlavama, ze všeho nejdřív taky na silnice. Doprava.
1: Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Komplikace čekejte na jihu Moravy. Na D1 na 196. kilometru u Brna ve směru na Prahu bouralo osobní auto a nákladák. Očekávejte zdržení, po pojíždět budete v asi 2-kilometrové koloně. Se zdržením počítejte i na D2, na 2. kilometru směrem z Bratislavy na Brno jsou v sobě 2 nákladáky. I tady se zdržíte, poskakovat budete asi kilometr. Na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem u sjezdu na Ďáblice se srazila 2 nákladní auta. Provoz je tady výrazně blokovaný. Přepravte se na zdržení, kolona sahá až na dálnici D8 na 4. kilometr. A v Praze zůstaneme, na Brněnské za sjezdem na Průhonice jsou v sobě 2 osobáky, částečně je tu blokovaný 1 pruh, i tady se zdržíte, přerušovaná kolona má zatím zhruba 2 kilometry.
2: Baumax slaví 10. narozeniny!

0: zemichli.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na baumax.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Když život prudce zastaví.
6: Zase jsem ji našel v tramvaji.
7: A vy jste všichni rodina?
6: To nejsme.
5: Vždy je dobré mít se koho chytit.
6: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
5: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
8: Co to zas Popeyes kuje za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už

0: 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva, vstup je zdarma.
1: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Počasí. Dneska bude celý den jasno, polojasno, teploty příjemně někde mezi 21 a 25, na jihu Moravy kolem 27 stupňů. Odpoledne se může přihnat pár mraků, zataženo a lehce sprchne, ale žádná dramata se konat nebudou.
3: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Hezký den, posloucháte Hit Radio 90ka, 11 hodin. Markéta Rachmanová přeje pěkné dopoledne. Když se podíváte na naše sítě Hit Radio 90ka, jsme na Instagramu a taky na Facebooku, tak tam pro vás máme 5 věcí, které jste určitě nevěděli o sérii Matrix. A jedna je teda zcela zásadní, která toho člověka bude mrzet asi navždycky. Za chvilku víc.
3: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90ka.

0: Kolikrát jste viděli Matrix? A kolikrát jste ho museli vidět, abyste ho úplně pochopili a všechno vám tak jako zaklaplo? Mně to teda chvíli trvalo a znám pár lidí, co to nezaklaplo dodnes. Ale zajímavost z toho filmu, víte, kdo byl osloven pro roli Nia a tu roli odmítnul s tím, že z toho filmu nikdy nebude trhák? Will Smith. A myslím, že dneska se kvůli tomu vylejvá srdce ještě na terapiích. Více detailů k Matrixu, právě protože Keanu Reeves oslavil včera narozeniny, máme na síti Hit Radio 90. Tak mrkněte, hezké dopoledne.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV. T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice. Autojarov.cz.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Vraňany nabízejí.
10: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
9: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
11: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Nejenom u nás na čerpacích stanicích se objevují poslední týdny docela vysoký čísla za benzín a naftu, ale i 56-letému Italovi došla trpělivost s vysokýma cenama pohonných hmot a tak přesedl z auta na koně. Ta klisnička ho prostě dopraví všude, kam potřebuje, na nákupy, na výlety, ke kamarádům, na poštu, k zubaři, všude jezdí prostě pán na koni. Všude teda taky pozdě, ale prej se už stejně za ničím v životě nehoní, takže pohoda. Okolik je to úspornější volba se ukáže, až bude ten pán možná chystat knihu Jíst se zastávkama u napajedla. Dál ladíte Hit Radio 90, Eric Clapton a, ježiš, já jsem řekla Clapton, no tak to seš teda. Eric Clapton, za chvíli, teď byl Book and Candle.

0: Tohle je jeden z nejúspěšnějších hitů ze série MTV Unplugged. Eric Clapton na Hitrádiu 90 v 11.40. Tak jak? Budete zkusit o víkendu houby? Já když to vidím, co lidi dávají na sítě, ty přeplněný obrovský koše, prosím vás, může mi někdo napsat? Teď opravdu, situace je vážná. Může mi někdo napsat, jestli ty houby u nás opravdu rostou, anebo ne? Nebo to jsou fotky z minulých let, nebo je to AI, nebo co to jako je? Já už nějak nevěřím ničemu a potřebuji opravdu reálné důkazy. A my si přece můžeme říct, jak to je. Tak 728 68 636, dejte vědět, jestli je to počasí v tuhle chvíli fakt na houby.
1: Dejte o sobě vědět přímo do studia. 728 68 636. Hit Radio 90.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: 90. jsou zpátky.

Rádio 90. 90. Non-stop. Scatman's World.

0: Není to úplně takový ten prvoplánový boy band, ale jsou to prostě tři kluci, který se říkají Letlus, 17 na Hit Rádiu 90, krátce před 12 a taky před naším informačním servisem.
1: Doprava.
2: Dobré poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem u sjezdu na Ďáblice se srazila dvě nákladní auta a silnice je tam uzavřená. Kolona sahá až na dálnici D8 na 5. kilometr. Popojíždět budete i v Praze v Karlovarské ulici ve směru centra. Před křižovatkou s Brnovskou se srazila dvě osobní auta a blokují tam jeden jízdní pruh. A na dálnici D2 na 2. kilometru směrem od Bratislavy na Brno bourala dvě nákladní auta. Tady počítejte se zdržením ve zhruba kilometrové koloně. Ode mě je to všechno, přeji vám šťastnou cestu.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude a barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každej ne, ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
3: Ja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže

0: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
1: Yes, sir!
0: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
2: Knihovna Maitreya.
3: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
2: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: On air, online, v dabu i v aplikaci
6: Rádia.cz.
5: Hit Radio 90. Krátké zprávy.
7: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Jednání o podobě rozpočtu dnes pokračují. Premiér Andrej Babiš se odpoledne sejde se zástupci motoristů, kteří podobně jako hnutí SPD považují navrhovaný deficit 389 miliard korun za příliš vysoký. Schůzky se zúčastní také šéfka státní kasy Alena Schillerová. Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě svůj arménský protějšek Vahagna Chačaturiana. Čeká je společné jednání s arménskou hlavou státu. Se na pracovním obědě pak sejde také předseda Senátu Miloš Vystrčil a poté i šéf sněmovny Tomio Okamura. Zásobníky plynu jsou na začátku září naplněny ze 70%. Česko tak splnilo průběžné cíle Evropské unie pro toto období. Zároveň jsou ale zásoby zhruba o pětinu nižší než před rokem. Podle ministerstva průmyslu by i přes pomalejší plnění mělo být plynu pro nadcházející zimu dostatek. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar opustil nemocnici v Barceloně. Tady se v pondělí podrobil operaci zlomeniny klíční kosti. Zranění utrpěl v sobotu po těžkém pádu na Vueltě, kterou do té doby jasně vedl. V rekonvalescenci bude pokračovat doma v Monaku.
8: Počasí. Dneska bude jasno, polojasno, teploty příjemné 21 až 25, jižní Morava ještě 27, odpoledne možná lehce mraky a přehánka. Zpočátku zítra čekáme převážně oblačno, ojediněle právě s přehánkami, postupně ale bude celý den se vyjasňovat až na polojasno nebo skoro jasno a zítřejší páteční teploty už hodně vysoko, 24 až 29.
5: Hrajeme vám 90ky non-stop.
8: Hezké poledne. Tak je tohleto počasí na houby nebo ne? Rostou a vy mi píšete na 720 868 636 a já za to díky. A musím říct, že jste mě překvapili. Tak se na to za chvíli podíváme. Markéta Rachmanová s vámi, hezký den.
5: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Brian Adams na Hitrádiu 90, jako rodilý Kanaďan. Myslíte, že chodil na houby? A jak to s nima teď vlastně teda je? Rostou nebo nerostou? Jak je to v těch skupinách na sítích? Lže se tam? Nebo je tam kus pravdy? 728-686-636, potřebujeme to nutně vědět. A vy píšete, ahoj k těm houbám. Byl jsem dvakrát a přinesl jsem asi 5 ožraných a červavých hříbků. Milan Beroun. Klára byla v jezerkách a je spokojená. Na smaženice nám to dalo. Teď o víkendu půjdeme zase. Milan tento třeba zavřel, nevěřte všemu, co se píše ve facebookových skupinách o sbírání hub. Je to podvod. Ale v pátek se v lese stavím.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do pece pod Sněžkou.
4: Sobota 5. září.
3: 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
4: Sobota 5. září.
3: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
5: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
8: Devadesátky jsou zpátky.
9: Hit Radio 90.

90. Hezké odpoledne, 5 minut před půl jednou. To je Cher. Letos na jaře by jí bylo, ne by jí bylo, ale jí bylo 80. A aby byla pořád nějak prospěšná světu, tak se Cher významně angažuje v charitě. Hlavně to je kolem dostatečného přísunu jídla dětem. Prostě aby už žádný dítě na tomhle světě nemělo hlad. Protože podle Cher by přístup k jídlu nemělo být něco, co by dětem mělo dělat starost, právě naopak. No a fanoušci to v komentářích samozřejmě kvitují a reagují na to, protože ambasadorku tohohle projektu velmi milujou. Depeche Mode se dlouhodobě věnujou taky pomoci potřebným. Jedním z jejich projektů, kterým se zabývají, je zajištění nezávadné vody v odlehlých koutech světa. A taky hlavně po odchodu Andyho Fletchera, který zasáhnul nejenom kapelu, ale samozřejmě i tu obrovskou masu lidí, hodně ožila podpora mentálního duševního zdraví. Teď Depeche Mode, Enjoy the Silence.

0: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Ulice Filadelfie jsou v tuhle hodinu asi poloprázdný tady u nás na Hit Rádiu. Pro vás máme další informace o tom, jak se jezdí v Česku.
1: Doprava.
2: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na Pražském okruhu na 4. kilometru směrem na letiště bourala 2 osobní auta a blokují tam jeden jízdní pruh. Počítejte se silným provozem. Na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem u sjezdu na Ďáblice havarovala 2 nákladní auta. Projíždí se tam jedním pruhem. Kolona sahá až na dálnici D8 na 5. kilometr. A popojíždět budete i na dálnici D1. Na stém 90. kilometru u Brna ve směru na Vyškov havarovalo osobní auto s nákladním. Doprava tam zpomaluje, dejte pozor. Tolik dopravní servis, přejeme šťastnou cestu.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
8: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
7: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
8: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
7: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Počasí. Teď odpoledne se může lehce zatáhnout, někde může i malinko sprchnout. Teploty ale příjemné 21 až 25. Zítra čekáme převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami, postupně se bude vyjasňovat na polojasno, zejména na jihu i na úplné jasno. A zítřejší páteční teploty vysoko 24 až 29, na jihu Moravy i 31.
10: Hrajeme vám 90ky non-stop.
9: No, na Orlíku je takový sucho, že se z toho místa pomalu stává atrakce. A taky se tam objevil pár sudů. A tak lidi volají policii, protože mají pocit, že 90ky jsou zpátky opravdu se vším všudy.
10: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: na Hitrádiu 90, Joe Cocker, Summer in the City. Kdyby měla vzniknout nová verze roku 2026, tak by se musela i přejmenovat. Mohla by mít název El Niño in the City, protože jestli má léto posledních let mít nějaký další pojmenování, tak je to právě El Niño. Za chvíli jsme zpátky, hezké odpoledne.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
4: Pohádkový hladu v kraj, na zámku je pro nás ráj.
3: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
4: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
5: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
3: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser při koupi dvou kusů 44,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Jako bychom slyšeli 90-kový Beatles, co? To proto, že to je Julian Lennon. A když byl tenhle ten kluk malej, tak to u nich doma vypadalo pro nás ostatní jako nepředstavitelně hvězdně, snově, protože Paul McCartney ho často hlídal a nehrál se s ním s autíčkama, ale měl v ruce kytaru a zpíval mu. A když jsem četla v jedné knížce o hitech Beatles a jejich vzniku, že třeba slavná Hey Jude bylo původně McCartneyho Hey Jules, protože tím právě chtěl malýho Juliana, syna Johna Lennona, utišit. Ale protože se to docela špatně a krkolovně zpívalo Hey Jules, tak nakonec z toho bylo Hey Jude. Tak, tuhle perličku si můžete uložit do hlavy a o víkendu tím někoho očarovat. Devadesátky pokračujou, Vanastovy věci, Aqua a právě teď taky Erasure. Hezké odpoledne.

0: Ať se vám to líbí nebo ne, tak dneska ve tři dostanete trojitou dávku. Možná, i když jste antivaxeři, tak trojitou dávku George Michaela, protože 3. září 1990 vyšlo jeho geniální album. Mám ho doma a myslím si, že to je opravdu jedno z nejlepších alb, který se v 90. letech objevilo. Takže Ivo Alače vám zahraje hned 3 kousky z něj v 15 hodin. Já jsem Markéta Rachmanová a do 14. pošlu ještě třeba Garyho Stay Dead na solový dráze. Pěkný odpoledne.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.

0: V mnoha ohledech byla fakt nejlepší, takže to Simply the Best k ní sedlo. Tolik Tina Turner na Hit Radio 90, kde už je s vámi taky Ivo Alač. Přeju vám krásný čtvrtek, za chvíli další hity, ale teď info od Lucie. Doprava.
1: Na Pražském okruhu na 4. kilometru směrem na letiště havarovala 2 osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Počítejte tu se silným provozem. Popojíždět budete i na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. U sjezdu na Ďáblice havarovala 2 nákladní auta, projíždí se tam jedním pruhem. Kolona sahá až na dálnici D8 na 10. kilometr. Zdržíte se asi půl hodiny. A se zdržením počítejte také na dálnici D2. Na 2. kilometru směrem od Bratislavy na Brno havarovala 2 nákladní auta. Na místě počítejte s přibližně 2-kilometrovou kolonou.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídá

0: Legendes. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebivlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Dnes převážně oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, ale k večeru budou ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27. Pátek by měl být nejteplejším dnem týdne. Zpočátku by mělo být stále ještě převážně oblačno, jedině s přeháňkami, potom už spíše polojasno, na jihu i skoro jasno. Večer ale na severu je zase možnost přeháněk nebo deště, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 29, na jižní Moravě až 31.
0: Hrajeme vám 90. Non-stop.
1: Přezdívalo se jí francouzská Madonna. Taky byla kontroverzní, hodně měnila image, měla úžasné klipy a udávala směr francouzskému popu. A teď si dáme největší hit, Milan Farmer.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Teď o víkendu by se mělo v Česku citelně ochladit, přijde přes nás studená fronta, ale žádných velkých bouřek se nedočkáme. A už vůbec ne písečných bouřek. Jednu jsme tady měli, Sandstorm The Root, právě teď na Hit Radio 90. Za chvíli něco pomalejšího, abychom to vyrovnali. Without You od Mariah Carey.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes, sir!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
7: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mauthausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Devadesátky, nejlepší hudební dekáda.

Včera jsem byl svědkem hned několika věcí, které bych teda já normálně neudělal. Jedna paní vhodila vajíčko do kanálu, jiná v krámě vyndala mraženou zmrzlinu z košíku a dala jí do regálu s ořechy. Praktická lékařka pak totálně nerespektovala pacienta, který od ní nechtěl žádné zbytečné screeningy a strašila ho dál. No prostě Pet Shop Boys, myslím, že v té písni, která teď dozněla, řešili něco úplně jiného. I wouldn't normally do this kind of thing na Hit Rádiu 90. Za chvíli další Boys, Backstreet Boys, ale teď ti, co se pojmenovali Lighthouse Family s hitem High na Hit Rádiu 90.

0: The Pogues jsme si teď na Hitrádiu 90 dali v týdnu, kde bylo úterní ráno velmi důležité a pro mnohé i náročné, nejenom pro všechny školáky, jejich rodiče, učitele, ale i pro ty, co se v tom provozu snažili kamkoliv dostat. V sobotu to bude v centru Prahy podobné, kvůli běžeckým závodům, tak s tím počítejte. Některá opatření budou platit už od zítřejší 18. hodiny a kvůli případným dotazům byla zřízená i bezplatná informační linka, tak kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, 800 165 102. Za chvíli na Hitrádiu 90 Chumba Wamba anebo Bob Marley, no a v 15 hodin 3 ve 3 s George Michaelem.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Když život prudce zastaví...
4: Zase jsem ji našel v tramvaji.
5: A vy jste všichni rodina?
4: To nejsme.
3: Vždy je dobré mít se koho chytit.
4: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
3: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A Kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
7: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Předevčírem složil přísahu nový norský král, teď jsme tu měli lvího krále v podobě Oscarové písně Eltona Johna, no a teď už je taky před námi královna dopravních informací, Lucie. Doprava.
1: V Praze ve Wilsonově ulici směrem na Holešovice na úrovni hlavního nádraží došlo ke srážce osobního auta s autobusem. Neprůjezdný je tam jeden pruh, počítejte se zdržením. Se silným provozem počítejte na pražském okruhu směrem od letiště k dálnici D1. V úseku od nájezdu z plzeňské D5 po Ořech. Mezi 23. až 19. kilometrem. Zdržíte se tam asi 15 minut. A na dálnici D1 na stém 90. kilometru u Brna ve směru na Vyškov bouralo osobní auto s nákladním. Doprava tam zpomaluje. Počítejte se zdržením.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
10: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
13: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
12: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
14: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
15: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Dneska převážně oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, k večeru budou ubývat, nejvyšší teploty 20 až 25, na jihu Moravě až 27. Zítra nás čeká nejteplejší den týdne, zpočátku bude převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami, pak už spíše polojasno, na jihu i skoro jasno, večer pak na severu zase možnost přeháněk nebo deště, výjimečně i bouřky. Nejvyšší denní teploty 24 až 29, na jižní Moravě až 31 stupňů Celsia.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: 3. září 1990, tedy přesně před 36 lety, vyšlo skvělé album George Michaela Listen Without Prejudice Volume 1. Navazovalo na obrovský úspěch předchozího alba Faith, mimo jiné nejprodávanější desky za celý rok 1988 v Americe, oceněné Grammy za album roku, takže očekávání byla velká a George Michael nesklamal, i když se tedy v Americe tolik neprodávalo, kvůli tomu, že ho nahrávací společnost dostatečně nepropagovala, za což ji pak George žaloval, tak je mnohými považováno za ještě lepší než Faith. No tak si pojďme pustit důkaz. Tady jsou 3 hity z alba Listen Without Prejudice, Volume 1.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.
2: 3 ve 3.

0: Dnešní 3 ve 3 na Hitrádiu 90 byly z jednoho alba Listen Without Prejudice Volume 1 George Michaela, které vyšlo právě v tento den 3. září v roce 1990. Původně mělo jít o dvojalbum, pak se to změnilo na dvě jednotlivé desky, vydané postupně, ale kvůli vyhroceným sporům s nahrávací společností Sony se dvojka zrušila a některé písně George věnoval charitativnímu projektu Red Hot and Dance, včetně hitu Too Funky. Zůstala tedy jenom ta skvělá jednička, ze které jsme si dneska zahráli hity Praying for Time, Freedom 90 a Heal the Pain.
1: 3 ve 3 na Hit Rádiu 90.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragboats.cz.
6: Už ví.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

No, jestli nechcete mít z perfektního dne den blbec, tak si na víkend neplánujte výlet na oblíbený vrch Bořeň u Bíliny na Teplicku, protože v těchto dnech platí Bořeň rovná se sršeň. Záchranáři zaznamenali několik bodnutí se zdravotními komplikacemi, včetně následného leteckého transportu do nemocnice, takže hasiči teď místo označili výstražnými tabulkami a páskami, ale i přesto apelují na větší obezřetnost, případně tedy i na volbu jiného výletního místa. Pak už všechno bude fajn.

0: Ten, kdo Belindě Carlisle věnoval tuhletu písničku a zařídil jí do dnes poslední top 10 hit v Británii, Per Gessle z Roxette, ten jeho demáč zněl takhle. Ale to si budem povídat, ta Belindina verze byla lepší, ne? Před chvílí tedy dozněla na Hit Radio 90, za chvíli Snap, anebo na celý Imbruglia.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Březová! Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
3: Březová!
4: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
3: Březová!
4: Resort březová.cz.
5: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
6: 90 jsou zpátky.
7: Hit Radio 90.
8: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: Za námi na Hit Radio 90 skákající delfíni a reklama na aerolinky, teď ale taky informace z dopravy.
1: Doprava.
0: Od Lucie.
2: Se zdržením počítejte na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy. Hlavně kamiony v pravém pruhu poprvé zpomalují už u Domašova na 75. kilometru. V několika nesouvislých kolonách potom popojíždí až k dopravnímu omezení u křížení s břeclavskou dálnicí D2 v Brně. Osobní auta se zdrží asi 20 minut. Kamiony popojíždí také na příjezdu do Brna po dálnici D2. Zpomalují na 3. kilometru. A opatrně na výjezdu z Hříčan u Prahy. U odbočky na Lipany směrem k nájezdu na dálnici D1 leží na silnici spadlé dráty vysokého napětí. Počítejte tam se zdržením v kolonách.

0: domácí webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
9: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: teplotami. Někde spíše polojasno, na jihu i skoro jasno a k večeru pak na severu se znovu ty přeháňky nebo déšť, výjimečně i bouřky vrátí, tak s tím počítejte.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Já mám dneska večer v plánu kino. Kam se chystáte vy? No Mercy to chtějí vědět.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: My všichni tady na Hit Rádiu 90 se strašně těšíme na pondělí, kdy se celý den budeme věnovat 30. výročí koncertu Michaela Jacksona na pražské Letné. Večer to bude i se všemi písněmi, které během té obrovské show tenkrát zazněly. A během dne si dáme i ty, které Michael vynechal. Už teď tu jedna byla. Give in to me. Asi proto, že si tenkrát sebou v Praze nepřibalil Slashe.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
4: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
5: Pamatujete si?
6: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
7: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
6: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
7: 12. září, Johan V. Třebívlice.
6: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebivlicich.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
8: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Tak se to nakonec i přes těch několik vydatnějších dešťů stalo. Poprvé v historii bude přehrada Slapy sloužit k udržení potřebných průtoků na dolním toku Vltavy a Labe. Orlík totiž někdy během zítřka dosáhne na kvotu 334,6 metrů nad mořem, která je rozhodná pro začátek využívání zásobního prostoru Slapské nádrže. Annie Lennox se ptá proč. Protože je sucho, že jo?

0: Ty jo, tohle jsem teď rádil na audiokazetě a nemyslím teď nějakou stržnici nebo nahranou z rády, a normálně na originálce se soundtrackem k filmu Pret-a-Porter. Právě tam totiž bylo Here Comes the Hot Stepper od Ianiho Kamouziho. Mimochodem i o audiokazetách a nahrávání z rády a tak podobně se bavíme v naší Vypalovačce.
1: Poslouchejte podcast Vypalovačka. Jediný opravdový podcast o fenoménech 90. let.
2: Dneska tady probereme fenomén MTV.
1: Markéta Rachmanová, Michal Klein a Ivo Alač. Pamatují si všechno a prožili to spolu. Podcast Vypalovačka. Protože my jsme tam fakt byli.
3: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
4: Když život prudce zastaví...
5: Zase jsem ji našel v tramvaji.
6: A vy jste všichni rodina?
5: To nejsme.
4: Vždy je dobré mít se koho chytit.
5: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
4: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Když tohle nedávno spolu nečekaně zaspívali v Brightonu, tak návštěvníci koncertu a následně i na internetu se lidi mohli zbláznit. A naprosto to chápu. Nick Cave a Kylie Minogue k nám teď předvedli svoji úžasnou Where Do Wild Roses Grow i na Hit Rádiu 90. Máme 6,5 minuty před 17. Je čas na zpravodajský servis. Dvě Lucie mají pro nás dopravu a přehled zpráv. Nejprve Vytvarová, později Daňková.
1: Doprava. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem od Rozvadova počítejte s přerušovanou kolonou v úseku od 7. kilometru po odbočku na Pražský okruh. Zdržíte se tam asi 15 minut. V Praze na Cínovecké ulici za sjezdem na Ďáblice ve směru do centra bourala dvě osobní auta. Blokovaný je tam jeden pruh. Počítejte s přerušovanou kolonou, která se tvoří od odolené vody. A popojíždět budete také na dálnici D8. Za sjezdem na Doksany mezi 35. a 36. kilometrem směrem od Prahy na Drážďany se vytvořila kolona kvůli dopravnímu omezení.
2: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do pece pod Sněžkou.
3: Sobota 5. září.
2: 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
3: Sobota 5. září.
2: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Vodí Vltavy v pátek kvůli suchu sníží odtok z Orlické přehrady, který zlepšoval průtoky řek. Hladina klesla o 15 metrů pod běžnou úroveň. Poprvé v historii budou řeky vodou dotovat slapy. V mobilní aplikaci EZ Karta si nově zobrazíme, na jaká preventivní vyšetření máme nárok. Obsahuje nově kromě očkování i výsledky vyšetření a do budoucna v ní bude možné vytvořit e-žádanky. Stejná data najdeme také na webu e-zdraví. Pavel Šámal zůstane soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Jeho vyloučení z projednání a rozhodování navrhla vláda. Plénum ústavního soudu jí však nevyhovělo. Pátečním zápasem proti Itálii zahájí naše basketbalistky mistrovství světa v Berlíně. Na světový šampionát se dostaly poprvé od roku 2014 a jejich soupeřky dokonce po 32 letech. Utkání v hale pro 9000 diváků začne zítra ve 20:15.
1: Počasí.
2: Pátek by mělo být zpočátku převážně oblačno, jedině s přeháňkami, pak už spíše polojasno, na jihu i skoro jasno, večer pak na severu zase možnost přeháněk nebo deště, výjimečně i bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 12, nejvyšší denní 24 až 29, na jižní Moravě až 31 stupňů Celsia.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Teď probíhá tenisové US Open a za chvíli na něm budeme držet palce Svrčinovi a Siniakové, později pak i Bouskové, Bartuňkové a Menšíkovi. Fotbalový šampionát, ten už je dávno za námi. I ten hokejový, který nám ale teď připomenou Fools Garden.
1: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: rozevře své pery, tak vyloudí fakt úžasné zvuky. Jak dokázala i předtím v hitu WhatsApp své teď už znovu obnovené kapely Four Non Blondes a taky v rámci své solové kariéry, během které svět obohatila třeba i o tu krásnou píseň, co před chvílí dozněla na Hit Radio 90. Fill Me Up. Za chvíli Samba de Janeiro.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
6: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
7: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
8: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
7: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
8: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
7: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
10: La Tropical!
9: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
10: Yeso!
9: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
11: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
12: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90. Samba.

Ulice, co běží v televizi, rozhodně není prázdná, postav je v ní spoustu a do té aktuální 22. řady se prý některé i vrátily. Ta od oceánu prázdná byla a pořád je po ztrátě Petra Muka, i když teda kapela funguje dál s Jitkou Charvátovou a nedávno předskakovala kapele OMD na pražském koncertu. A kdo byl, tak jistě potvrdí, že to stálo za to. Co rozhodně bude taky stát za to, je náš dnešní filmový hit v půl šesté, který bude mít trošku zpoždění, protože si před ním dáme ještě tuhle tu skvělou věc od Madony z alba Ray of Light. Frozen na Hit Rádiu 90.

0: 20 let od české kinopremiéry prvního celovečeráku Act X. Tak jsme si z něj jako filmový hit v 17:30 zahráli tu úžasnou věc od Foo Fighters Walking After You. A mimochodem, Scullyová, tedy Gillian Anderson, je ode dneška v našich kinech znovu. A to ve filmu Sex a smrt v kempu Miasma. Jehož skvělému soundtracku se budeme věnovat zítra v naší další pravidelnosti 3 ve 3. Teď ale doprava od Lucky. Doprava.
1: V Praze v Cínovecké ulici za sjezdem na Ďáblice ve směru do centra bourala dvě osobní auta. Blokovaný je tam jeden jízdní pruh. Počítejte s přerušovanou kolonou, která se tvoří od odolané vody. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem od Rozvadova počítejte s přerušovanou kolonou v úseku od 7. kilometru po odbočku na Pražský okruh. Tady se zdržíte asi 15 minut. A na dálnici D8 za sjezdem na Doksany mezi 35. a 36. kilometrem směrem od Prahy na Drážďany se vytvořila také kolona. Důvodem je dopravní omezení.
2: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio 90.

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.

0: Jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
0: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
3: Baumax slaví 10. narozeniny.
4: 10

0: Praze Michly.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na Baumax.cz.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Když život prudce zastaví.
2: Zase jsem jí našel v tramvaji.
3: A vy jste všichni rodina?
2: To nejsme.
1: Vždy je dobré mít se koho chytit.
2: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
1: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
4: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
1: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
0: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
1: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: ČTK Connect se znovu vydá na cestu.

0: Hitradio 90. 90.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Koubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
8: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás ráj.
7: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
8: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
9: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
7: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
10: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
11: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
12: Pamatujete si?
13: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
14: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
13: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
14: 12. září, Johan V. Třebívlice.
13: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
15: Vraňany nabízejí
16: více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
15: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
17: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
18: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
17: Jedu ale jen na čerpačku.
18: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
19: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
20: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
0: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

vám 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Hit Radio 90. 90. Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
2: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
1: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
0: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

90. Hit Rádio 90.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem. Březová!
1: Tatí, tatí, prej mají otevřeno jen pár dní v roce! Březová!
2: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort Březová.cz.
3: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

program 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Potisk, trička, bela, CZ.
2: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: to me.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.
2: Thank you.

Hit Radio 90. 90 non-stop. I wanna give you devotion.

Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Prebook. Více informací na prg.aero/salonky.